byrokracii. Neboli nad vládu složitého systému úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován

úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho, nemůže být považován